Martti Miitinen predniesol sonátu A-dur z tvorby Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Poslednou skladbou prvej časti Euroclassic Nocturno bude klarinetový koncert číslo 2 S-dur z Weberovej tvorby, časti Allegro, Andante con moto a Alla Polacca.

Muránsky zámek v uherskej zemi na vysoké skale jest postavený. Bílý svítí se mezi horámi, zdi, bašty palácové pěkně spraveni. Na něm prebýval Bazalt Matyáš, tu svými bratřími i svými syny. Polkoráb jeho Ferenc z Turbáky, též i svými se všemi záškodníky. Radu jsou tam, jednání mívali a v horách mnohé lidi loupili, mordovali, také zabíjeli a na Muráň zajímané často vodili. Také loupežství mnohého činili, pánům i zemanům nevolné byli, žádného jsou oni nelitovali. Voli, kravy zajímali, na Muráň honili. Jezu Kriste, Pane milostivý, krik, pláč, kvílení nebohých lidí, věrné volání od svých ovcí uslyšel jest Pán Bůh ve dne i v noci. Nezapomněl Pán Bůh všemohoucí, aby nedal z nebe žádné pomoci. Loupežníky, mordárů třestati a tudy své věrné k své slávě přijíti. Však to píše Izaiáš prorok v 33. svém položení. Ach, člověče hříšný, proč tak loupíš? Však i sám tak potom loupen budeš. I stala se vám rychlá novina. Poslal král Ferdinand svého hejtmana, grofa Mikuláše z města Salma, aby ho on potrestal, Salm, zlého syna. 3000 španělů v jeho ruce dal, ozbrojených husárů, branných junáků, také několik uherských pánův, aby oni potrestali těch zlých škodníků. Ještě jsou byli jiní protivníci a v uherské zemi přebývající, kterýž králi nebyli poslušní, ale se jemu vždy byli přistrojili. Sitna jest zámek, také kaštěli, nejprve Gímež zámek jsou obehnali a v krátkém času jsou Gímež dobili a pod Hrušov zámek jsou se hned strojili. Neb se zajisté žáden neskryje. Na kohokoliv Pán Bůh svou moc pošle, na Hrušov, Sitnu i na Levice, Čabrak zámek i Muráň má král v své moci. Král Ferdinand jest mocně přikázal, aby grof hejtman svou strelbu šikoval a hned Muráň zámek obehnal. Bazaldovi ni žádné milosti nedal. Ještě lid královský pod Muránem nebyl a již Ferenc Bebek svými jest tam byl. Dva gantnáre pod ním udělal, harcování s Bazaldem každý den mýval. Lid královský, když pod Muránem byl, hnedky táborem ten zámek obkročil. Pán gróf Mikuláš, tři krásné šátry, roztáhli jsou již tam v širokém poli. Bazalt Matyáš svou ochranu hledel a moc již královskou sám dobře věděl a přece se jest králi protivil. Kázal troubit, bubnovat a z zámku střílet. Tomu se divili Španělové. Patříce pod Muráň k vysoké skale rozmlouvali tak, sami řknouc k sobě. Těžce mi tento zámek zde dobudeme. Ještě jsme to nikdy neviděli, jak jsme koli v světě mnoho chodili, jako Muráň na vysoké skale. Nikdy ho od Bazalda žádný nevezme. Rada neměla grofa hejtmana. Poslal jest pro Jiříka Werneriuse do Prešova, královského města, po úradníka rádce zámku Šáriša.
aby z šáriše královská dela podmuráň rýchle šikována byla, neb muránský zámek potřebí lámati, bazaldovi pomocníky zmordovati. To Jiřík Wernerius hotov učiniti, hned z mesta stolice kázal vyslati, grofovo slovo jim poviedel, aby z šáriše dela podmuráň poslal. Učineno jest to v náhle, jistě, hned dela poslali iz zámku šáriše, skrz Spiš vezli do Hranovnice. Srdce se Bazaldovo leklo velice. Z šáriše dela pod Muráňom, ale Ferenc Bebek již svými tam byl. Šance i koše hotové byly a dela se k ním v noci přitočili. Kvílení Bazalda Matyáše svými bratřími, svými škodníky, však svůj Muráň na vysoké hore potom pomoci neměl v jeho potřebě. Volajíc, křičíc na vysoké skale, by mu milost dali z královské vůle, aby nestříleli, nelámali, ale syny jeho z bratry ven pustili. Španělové jsouc dobří puškaři, děla nabíjeli, v zámek střílali a pustili z jednoho za druhými, zdi bašty padaly z veliké skály. Mocný zvuk i prask a dým veliký jsou z děl vydávali v zámek muránský. Zdi se sypaly z vysoké skaly, mnohí souce v strachu ven vyskákali. Španělé hrdinský, uherský dráby všickni se v neděli tam chystovali. V svítání k zámku šturmovali, Bazaldových jsou mnoho táborští zbyli. Kapitán gróf Mikuláš zarmoucený byl, že jest ten první šturm tak prudký ztratil. Kázal jest předce v zámek stříleti a k jinému šturmu se šikovati. Jaká smrt těžká každému člověku. V půlnoci Matyáš pustil se z zámku. Sám třetí šel až do Telgárta. Tam ho zase došla jiná psota. Na svítání zase šturmovali a v tom šturmování zámek dobili. Kterých tam našli, tých polapali a hejtmanovi v ruce všech jsou oddali. Bůh všemohoucí sám to dopustil. Terkartský šoltýs Bazalda polapil, jeho dva dráby šoltýs jest zabil, samého Bazalda na koně jest vsadil. O, ty nevěrný šoltýs Terkartský, nemel snad Bazaldem žádné lítosti, zvázal si jemu ruce i nohy, měl ti jest Bazald od tebe velké muky. Slovem mluvil jest Bazald Matyáš. Prosím tebe, živ mne, šoltýs, na ten čas. Zaplatím tobě, dám já 100 zlatých. Odnesiš mne odtud na zámek Lublův. Věru tě neponesu do Lublova, ale tě ponesu do tábora. Grófovi Hajtmanovi já tě v ruce dám. A on tě mne obdaruje, já to dobře znám. Když šoltýs Bazalda hejtmanovi dal, tak se na šoltýsa velmi rozhněval. 200 zlatých jemu jest daroval a ještě k tomu velmi poděkoval. V 3 dnech dal gróf všeckých stínati, tak byl od vězňů pláč veliký. Již Bazald Matyáš leží v hrobě a Němci na Muráni jsou živi veselé. Kdo tu píseň zložil, ten sám přítomen byl, na počátku veršů své jméno položil. A to se stalo léta božího 1549.